rodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih, poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Dechparáda, pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách, každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní dechovku vonící ranko, milí přátelé, je to dnešní s datem 27. září. No a rovnou se podíváme do kalendáře a zjistíme, že svátek slaví Jonáš a Damian. Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdraví. Ostatně dnes jsme začali orchestrální polkou Na zdraví a zahrála nám ji kapela Moravánka, kterou už budeme bohužel poslouchat jenom z jejich nahrávek. Naštěstí za ta léta, za svou více jak 50letou kariéru jich tato královna české dechovky natočila nespočítaně a tak je opravdu z čeho vybírat. Válčík, Sloboda, Sloboděnka, Polka, Křepická, Točka a Válčíka, Polka, tedy dva v jednou, napijme se na zdraví. Ano, zdravíčko, ať nám slouží a k tomu pěkná muzika z Hronínského studia vás zdraví Franta Uher.

Je to tak, přátelé, posloucháte Dech parádu. Připomínám ještě jednou, že je neděle 27. září. Svátek slaví Jonáš a Damián. Dohrála slavná Moravanka. No a my jsme si společně připili na zdraví a budeme v tomto tématu vlastně hned pokračovat, protože kdo vínko pije, dosta let tu žije. Toto okřídlené přísloví se také samozřejmě aplikuje na pivečko nebo slivovičku. No my zůstaneme pěkně v příjemném prostředí vinného sklépečka a k tomu nám zahraje Lácaranka, která tvrdí, že to jejich domácí kobylské víno je nejlepší na světě. Tak si o něm zaspíváme. Valčík, kobylské víno, polka, zvědavý šohajek a Valčík vinohradem, putnu hroznu. Ano, vínobraní je v plném proudu, burčák, zkrátka to, co k Jižní Moravě bezesporu patří.

pořadí třetí kapelou, která rozvolní frekvenci našich rozhlasových stanic, bude Blatnička. Původní zmínka o muzicírování v této obci, tedy Blatničce, pochází už z roku 1878. Ta novodobá historie se začala psát v roce 1972 a zásluhu na to měl pan Josef Pančík. Současným kapelníkem je Miroslav Zalubíl a teď už písničky orchestrální Polka přátelům, Valčík, já mám pole a Polka, postuj koní.

Tak a budeme pokračovat, mám tady jedno přáníčko. Zahrajte prosím pěknou písničku pro našeho oslavence tatínka a dědečka, pana Jiřího Bláhu, který 26. září oslavil své 72. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, to především přeje manželka Jarka a děti s rodinami. Přání se připojuje bratr Petr s rodinou a teď už skoroňácí a Valčík, měl jsem já frajárku.

Tak nám dohrála kapela Lanžočanka směs Horela Lipka a my se podíváme na další písničky. Když bratři Pavlušové založili v roce 1967 Mistříňanku, možná ani netušili, jakou legendu stvořili. Velká řádka ocenění, vlastní studio, ve kterém natáčí nejenom Mistříňanka a celá řada spřízněných kapel, ale spousta jiných projektů tam vznikla. Byl jsem u toho a bylo to velmi příjemné. Takže Mistříňanka, skvělá kapela, já se s ní tento rok účinkoval a ještě budu, takže minimálně 3-4 koncerty jsem prožil s touto skvělou kapelou. Naposledy to bylo v Trenčianských Teplicích a bylo plno. Tak písničky Vrať sa šohaj, V tejkyjovce kačeny a Pěsničko moja, Mistříňanka na rádiu.

Milí přátelé, jdeme do finále. Dechparáda končí, dechovka žije dál. Třeba u nás na rádiu Jich, nebo rádiu Jich Cimbálka. Užijte si hezkou neděli a už na tu příští se teď těší naslyšenou Franta Uhe.

Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na

0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemho.cz v sekci kariéra.
2: Rádio Jih.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
5: Rohatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
6: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
7: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: hity, které milujete.
1: Hity, kterým rozumíte.
0: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.
1: Od 9 do 10.

0: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
1: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Hity, které milujete.
6: Hity, kterým rozumíte.
5: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu.

0: Hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
1: Tak říkám, uteklo to strašně rychle. Si pamatuju poprvé, jak jsem tady na bazali střídal Peťu Samce v 98. a dneska je to 22 let od toho momentu a za tu dobu se stala spousta jakoby věcí v té mojí kariéře.

0: Baroš se skvěle prosmíkl, Milan Baroš, jo. Vedeme 2-0.
1: Krásná akce.
2: Milan Baroš var, Aydın. Aydın sokuluyor kaleye doğru. Milan Baroš, Milan yerli.
0: He's got some special attention this afternoon, Milan Baroš.
3: Zostala přihrávku a Baroš.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
4: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
5: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.

0: nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
0: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
3: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jih.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása,

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Art Tia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemoho.cz v sekci kariéra.
6: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0%, a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
7: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
8: Střední škola Strážnice slaví 100 let vzdělávání na adrese Jana Skácela 890. V sobotu 3. října proto otevře své dveře veřejnosti. Přijďte si od 9. do 16. hodiny prohlédnout školu, její historii i současnost. Čekají vás komentované prohlídky v 10 a ve 14 hodin, prezentace historie školy, ukázky prací studentů, workshopy, možnost focení a tvoření pro děti. Přijďte oslavit 100 let vzdělávání na Střední škole Strážnice už v sobotu 3. října.
9: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma.

0: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
1: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
2: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Radio I.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
5: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
6: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
7: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
8: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
9: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
10: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
11: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
10: Všechno. Zachraňte nás.
11: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
10: O, děkuju.
11: To my děkujeme.
12: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0%, a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Rádio Jih.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
3: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
4: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.

0: auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na draautomobiles.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jih.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín. nemoho.cz v sekci kariéra.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert.

0: Jsou víc za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Rohatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
4: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Střední škola Strážnice slaví 100 let vzdělávání na adrese Jana Skácela 890. V sobotu 3. října proto otevře své dveře veřejnosti. Přijďte si od 9. do 16. hodiny prohlédnout školu, její historii i současnost. Čekají vás komentované prohlídky v 10 a ve 14 hodin, prezentace historie školy, ukázky prací studentů, workshopy, možnost focení a tvoření pro děti. Přijďte oslavit 100 let vzdělávání na střední škole Strážnice už v sobotu 3. října.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jih.

0: Na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemho.cz v sekci kariéra.
3: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Krásu víc za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrarnamadlenka@seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Rádio.

0: dávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
5: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení, chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
6: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
7: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.

0: odkazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artstia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artstia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: you.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.